Od stvoření duhy poznáme se, nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil, možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

Víš, odkud pocházím i to, že jsem křtěna. Doneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý ver kliká.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. května. Lev XIV. Zahájil katecheze věnované koncilní konstituci Sacrosanctum Concilium o posvátné liturgii. Dnešní generální audience byla také dějištěm významného ekumenického gesta. Po papežově boku se jí zúčastnil Aram I., katolikos arménské apoštolské církve v doprovodu početné delegace.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Dnes zahajujeme sérii katechezí o prvním dokumentu vyhlášeném druhým vatikánským koncilem, konstituci o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium. Při práci na této konstituci koncilní otcové nechtěli pouze provést reformu obřadů, ale také uvádět církev do rozjímání a prohlubování živého pouta, které ji ustavuje a sjednocuje. Do Kristova tajemství. Liturgie se dotýká samotného jádra tohoto tajemství. Je totiž zároveň prostorem, časem i kontextem, v němž církev přijímá od Krista svůj vlastní život. V liturgii se uskutečňuje dílo našeho vykoupení, které z nás činí vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Jak ukázala trojí obnova, biblická, patristická a liturgická, kterou církev prošla v průběhu 20. století, toto tajemství neodkazuje k jakési temné skutečnosti, nýbrž k božímu spásnému plánu, který byl skrytý od věčnosti a zjevil se v Kristu, jak říká svatý Pavel. Křesťanské tajemství je tedy toto. Velikonoční událost, Kristovo utrpení, smrt, vzkříšení a oslavení, která se nám právě v liturgii svátostně zpřítomňuje. Takže pokaždé, když se účastníme shromáždění v jeho jménu, jsme do tohoto tajemství ponořeni. Kristus sám je vlastním počátkem tajemství církve, svatého božího lidu, zrozeného z jeho boku, probodnutého na kříži. V posvátné liturgii mocí svého ducha stále působí. Posvěcuje a spojuje církev, svou nevěstu, se svou obětí otci. Vykonává své naprosto jedinečné kněžství. On, který je přítomen v hlásaném slově, ve svátostech, v kněžích, kteří je slaví, ve shromážděném společenství a v nejvyšší míře v Eucharistii. Takto, podle svatého Augustína, církev při slavení Eucharistie přijímá tělo Páně a stává se tím, co přijímá. Stává se tělem Kristovým, božím příbytkem skrze ducha. To je dílo našeho vykoupení, které nás přetváří k obrazu Kristovu a buduje nás ve společenství. V posvátné liturgii se toto společenství uskutečňuje prostřednictvím obřadů a modliteb. Církevní obřady vyjadřují víru církve. Podle slavného rčení lex orandi, lex credendi a zároveň utvářejí její identitu. Hlásání slova, slavení svátostí, gesta, ticho, prostor, to vše představuje a utváří lid shromážděný otcem. Tělo Kristovo, chrám Ducha Svatého. Každá bohoslužba se tak stává skutečným zjevením církve v modlitbě, jak to připomněl svatý Jan Pavel II. Jestliže je liturgie ve službě Kristova tajemství, je zřejmé, proč byla definována jako vrchol, k němuž směřuje činnost církve a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Je pravda, že činnost církve se neomezuje pouze na liturgii, avšak každá její činnost, kázání, služba chudým, doprovázení lidí a jejich aktivit směřuje k tomuto vrcholu. Viděno z opačné perspektivy, Liturgie podpírá věřící tím, že je stále znovu ponořuje do Pánovy paschy. A proto jsou skrze hlásání slova, slavení svátostí a společnou modlitbu posilováni, pozbuzováni a obnovováni ve své víře a ve svém poslání. Jinými slovy, účast věřících na liturgickém dění je zároveň vnitřní i vnější. To také znamená, že je povolána k tomu, aby se konkrétně rozvíjela v každodenním životě, v jeho celku, v etické a duchovní dynamice, tak, aby se slavená liturgie promítala do života a vyžadovala věrný život, připravený uvádět do konkrétní reality to, co bylo prožito při bohoslužbě. Právě tak se náš život stává obětí živou, svatou a Bohu milou, v níž se uskutečňuje naše duchovní bohoslužba. Takto liturgie denně přetvořuje ty, kdo jsou uvnitř církve, ve svatý chrám v Pánu a utváří otevřené společenství, vstřícné ke všem. Je totiž naplněna Duchem Svatým, uvádí nás do života Kristova, činí nás jeho tělem a ve všech svých dimenzích představuje znamení jednoty celého lidského rodu v Kristu. Jak říkal papež František, svět to ještě neví, ale všichni byli pozváni na Beránkovu svatební hostinu. Drazí, nechme se vnitřně formovat obřady, symboly, gesty a především živou přítomností Krista v liturgii. O níž budeme mít příležitost hlouběji mluvit v nadcházejících katechezích. To byla katecheze svatého otce při generální audienci. V jejím úvodu svatý otec přivítal Arama prvního, který se účastnil audience po jeho boku. V krátké promluvě Lev XIV. Zdůraznil význam jeho návštěvy v Římě a především společné úsilí o plnou jednotu, která, jak řekl, je přáním nás všech. Bratři a sestry, je mi velkou radostí přivítat jeho svatost Arama I., katolika Kilikie, arménské apoštolské církve, spolu se ctěnou delegací, která ho doprovází. Tato bratrská návštěva představuje významnou příležitost k posílení pout jednoty, která mezi námi již existují, zatímco se přibližujeme k plnému společenství mezi našimi církvemi. Řekl papež nejprve italsky a pak se v angličtině obrátil přímo k arménskému patriarchovi. Vaše svatosti, v těchto dnech, kdy se připravujeme na letnice, prosím o milost Ducha Svatého pro vaši pouť k hrobům apoštolů Petra a Pavla. A vyzývám všechny přítomné, aby se vroucně modlili k Pánu, aby vaše návštěva a setkání představovaly další krok na cestě k plné jednotě. Modleme se také za mír v Libanonu a na Blízkém východě, který je opět rozdírán násilím a válkou. Vaše svatosti, rád bych vyjádřil svou zvláštní vděčnost za vaše vytrvalé osobní nasazení pro ekumenismus, zejména pro mezinárodní teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Buďte vítáni, vaše svatosti, drazí biskupové a drazí přátelé. Společně vzívejme přímluvu svatého Řehoře Osvětitele, svatého Řehoře z Nareku, svatého Nersese Milosrdného a především Panny Marie Matky Boží, aby osvětlili naši cestu k plnosti jednoty, po které všichni toužíme. Řekl papež Lev XIV. V úvodu generální audience ve svém pozdravu k delegaci arménské apoštolské církve. Dodejme ještě, že arménská apoštolská církev patří mezi takzvané starobylé východní církve, které odvozují svůj původ od apoštolů, v tomto případě od misijního působení svatého Bartoloměje a svatého Judy Tadeáše. Arménský národ přijal křesťanství jako státní náboženství na samém počátku 4. století, ještě před legalizací křesťanství v Římské říši, díky působení svatého Řehoře Osvětitele, který pokřtil krále Tiridata III.
2: Další zprávy. Na stránkách vatikánského měsíčníku Piazza San Pietro opět odpovídá Lev XIV. Na dopis jednoho ze čtenářů. Tentokrát jde o mladého muže z Kalábrie, který píše o svých obavách z navazování vztahů. Nespěchej, abys všechno hned pochopil. Čas je trpělivý učitel a léčí rány. Každodenní modlitba, i když je jednoduchá a chudá na slova, naslouchání Božímu slovu, přijímání svátostí a rozhovory s moudrými lidmi ti pomohou rozpoznat, které vztahy stojí za to pěstovat a rozvíjet. Jsi milován Ježíšem. Ne abstraktně, ale osobně. Takový, jaký jsi dnes se svými otázkami a sny, obavami a touhami. Tato láska ti předchází a bude tě provázet vždycky. Nezávisí na rozhodnutích, která učiníš, ani na cestách, kterými se vydáš. Svatý otec připomíná, že i sám Ježíš budoval přátelské vztahy. Nazýval své učedníky přáteli, sdílel s nimi chléb i cestu, byl přítelem Lazara, Marty a Marie. Prožíval skutečné a autentické vztahy až po zkušenost těžkostí rozloučení a zrady. Proto by Ježíš jako první pochopil tvůj strach ze ztráty přátelství, které prožíváš. Ve tvém životě nezůstane všechno stejné, ale to, co bude autentické, nebude ztraceno. Naopak, pravá láska se nerozplyne, ale trvá navždy. Zraje, i když mění svou podobu. Píše Lev XIV. Pietrovi, mladému muži z italského regionu Kalábrie. Kardinál Pietro Parolin převzal ve Štrasburku Evropský řád za zásluhy a vystoupil s projevem na plenárním zasedání. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které významně přispěly k integraci a jednotě kontinentu. Kardinál Parolin ve svém projevu zdůraznil, že ve světě narůstají konflikty a mír je ohrožen na mnoha frontách. Poukázal na válku na Ukrajině, která se odehrává v Evropě, zdůraznil, že Evropská unie musí stělesňovat tvůrčí úsilí o harmonii, jak k tomu vybízel jeden z jejich zakladatelů, Robert Schuman, jehož proces blahořečení právě probíhá. Kardinál Parolin tlumočil také pozdravy papeže Leva XIV. A zdůraznil, že úsilí o harmonii mezi národy zůstává základním slibem Evropské unie a jasným mezinárodním závazkem svatého stolce, což sám papež opakovaně zdůrazňoval. Na závěr vatikánský státní sekretář potvrdil připravenost svatého stolce spolupracovat s evropskými institucemi na budování míru ve světě. Předseda biskupské konference Kampánie, Monsignor Didona, v rozhovoru pro Vatikán News popisuje realitu území, které papež navštíví v rámci své pastorační cesty 23. května. 11 let od vydání encykliky papeže Františka Laudato Si poctí Petrův nástupce svou návštěvu Aceru, kde podpoří týden Laudato Si, sérii akcí zaměřených na zvyšování povědomí o tématech ochrany stvoření. Papež vstoupí na území, které je již po desetiletí zraňováno ekologickými zločiny. V rozhovoru biskup upozorňuje na to, že vzájemná spolupráce mezi institucemi a občanskou společností je stále příliš povrchní. Hovoří o stigmatu, které region tíží, protože nedovoluje vyniknout talentům a bohatstvím zdejšího prostředí. Zmiňuje také magisteriální a trefný text encykliky Laudato Si, u kterého však podle jeho názoru hrozí, že navzdory celosvětové známosti nezakoření v každodenním životě farnosti. Celý rozhovor si můžete přečíst na našich webových stránkách. Přejeme požehnaný den.
0: Laudetur Jesus Christus.

chce si hrát, já s úsměvem si říkám, se laví. Ty sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

0: že život není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.

0: Sú 3 minúty po štvrte na 8, príjemné ráno. Ak máte radi zvieratá a ste vo fáze plánovania rodinného výletu či dovolenky, máme pre vás pripravený zaujímavý tip. Zoologická záhrada v Jihlave, ako jediná v Českej republike, chová prasatá Babirusy celebeskej, pochádzajúcej z Ázie. Babirusa patrí medzi ohrozené druhy, hlavne pre odlesňovanie, lov a stratu prirodzeného prostredia. O jihlavskej zoo sa dozvieme aj ďalšie zaujímavosti. Mária Čigášová sa porozprávala so Zuzanou Paríškovou.
1: Máme u nás jednu z největších kolekcí drápkatých opiček. Specializujeme se na chov koček, takže máme spoustu kočkovitých šelem. Jako jediný v republice chováme babirusu, což asi mnoho lidí nezná. Je to indonéský druh prasete. Dále u nás můžete vidět lenochody, máme žirafy, máme tam jeden z nejmenších medvědů, takže malajský medvědy. Máme hrošíky liberijský, jsme uprostřed vlastně města, uprostřed města Jihlavy, takže je to od nás vlastně kousek i do centra toho města a je to velice příjemná procházka v takovém lesoparku.
2: Ako to má asi rozlohu na to množstvo zvierat, ktoré ste vymenovali?
1: Máme přibližně 9 hektarů a chováme u nás okolo 250 druhů zvířat, takže na tak malou plochu poměrně hodně.
2: A jsou u vás nějaké zvířata, které nejsou třeba z jiných českých zoo?
1: Je to právě ta babirusa, tu máme jako jediný. Celý republice je nejblíž potom, asi můžete je vidět ve Vídni. Dále velice vzácné zvíře u nás je křečík velký, jsou to velmi ohrožená australská zvířata, ty taky zase tak moc zoologických nechová. U nás se pravidelně rozmnožují.
2: Zřejmě aj nějaké podujatia organizujete, aké jsou to například?
1: Od března do září u nás míváme takzvané večerní prohlídky s zoologem. Jsou to speciální prohlídky, které začínají až po ukončení otevírací doby, kdy vlastně se zoologem nebo jiným průvodcem návštěvníci můžou vidět hlavně ty večerní a podvečerní zvířata, dozví se o nich spoustu věcí. Dále u nás míváme pravidelně v roce různé akce, třeba na Velikonoce bývá velká akce Velikonoce v zoo, na podzim zase míváme podzimní slavnosti, kdy krmíme zvířata dýněma a ty zvířata vlastně si to užívají, buď to dýjí celé ty dýně, anebo jim do toho dáváme například surikatám nějaké červíky nebo prostě něco vlastně, co mají rádi a oni se to z toho vytahují.
2: Chováte v zoologické zahradě nějaké ohrozené druhy?
1: Ano, chováme u nás křečky velké, na které se naše zoologická zahrada specializuje. Je to velmi ohrožený druh křečka z Austrálie. Máme u nás mnoho drápkatých opiček. Vzácní jsou určitě bažant Edwardsů, patří taky mezi silně ohrožené druhy.
2: A vo všeobecnosti, vo světě, čo je tak navíc ohrozené? Aké druhy zvířat?
1: Tohle je docela těžká otázka. Ono víceméně všichni druhy zvířat jsou svým způsobem ohrožený. Hlavně většinu zvířat vlastně ohrožuje lidská činnost, samozřejmě úbytek jejich přirozeného prostředí. Někdy se nám může zdát, že ty zvířata vlastně, že jich máme hodně okolo sebe, ale v rámci té velké populace ty zvířata vlastně ubývají. Těm lidem, kteří žijí na tom místě, přijde, že potkávají je na každém kroku, ale může to být endemický druh živočicha. Například ještě máme u nás lemury bambusové, kteří taky žijí pouze vlastně, všichni lemuři žijí pouze na Madagaskaru. Nikde jinde vlastně lemury na celém světě nenajdete a přitom je to velice běžné zvíře v těch zoologických zahradách, ale může se stát, že časem vlastně už je nikde jinde než v těch zoologických zahradách nepotkáte, protože vlastně v tom jejich přirozeném prostředí je vyhubíme.